noční můra sílí. Když krade zbytky síly, vymývám schované pro noci zklamané.